0: 1866 zvarov, 11 napojených odovzdávacích staníc tepla a 52 domových odovzdávacích staníc. Aj takúto bilanciu priniesla druhá etapa rozsiahlej rekonštrukcie rozvodov tepla v Humennom. Modernizácia trvala vyše 2 roky a celková investícia presiahla 6 miliónov eur, z čoho 85% nákladov bolo pokrytých z prostriedkov modernizačného fondu. O vynovení viac ako 50-ročného potrubia v meste sa Lívia Godová zhovárala so zástupcom zhotoviteľa Petrom Kopřivom a konateľom miestnej energetickej spoločnosti Martinom Lichmanom.
1: Táto rekonštrukcia je principiálne klasickou rekonštrukciou, to znamená staré, menej kvalitné alebo menej tepelno-technicky vyhovujúce potrubie sa zmenia za novšie, novšia generácia. V našom prípade má to aj pridanú hodnotu, že ak by sme ten projekt nezvládli, my by sme už asi nedokázali v plnej miere dodávať to teplo našim odberateľom, čiže to bol tak pravý čas. Doteraz sme mali 29 vážnych poruch počas vykurovacej sezóny a poslednú sezónu, ktorej už sme mali 80% zrekonštruovaných, už bolo len 9, čiže o 300% nám poklesla poruchovosť. A každá porucha znamenala nedodávku, únik tepla, únik teplonosného média. To boli veľké finančné náklady, ktoré sme museli znášať ohľadom poruch. Jedna porucha minimálne 8000 eur. 300% pokles poruch, to je úžasný výsledok z nášho pohľadu. To bude mať aj vplyv na hospodárenie spoločnosti pozitívny. Následne sa to bude aj prejavovať aj v tej cenovej dostupnosti.
2: V čom je tento projekt taký unikátny?
3: Je to takový vizionársky projekt, pretože to je první akcie v Česku. Slovensku tohoto rozsahu. Toto potrubí má nejvyšší tloušťku izolace, čili S3 na primárním potrubí, to znamená, že ztráty by měly být co nejmenší. A ještě zde je také v tom zabudována difuzní bariéra, která zabraňuje stárnutí této purpěny v tomto předizolovaném potrubí. Toto je nainstalováno na cca 11,6 km tohoto potrubí.
2: To znamená, jaká bude životnost?
3: Životnost se uvádí 30 let, ale ze zkušeností ze skandinávských zemí, které toto mají tuto technologii, tak úplně bez problému 45 let, ale všechno závisí o tom, jak se tento systém bude provozovat, protože tento systém má takzvaný monitorovací systém poruch, který vám říká, že do potrubí se dostala voda, což je nežádoucí a začíná degradace pěny. A ta voda se může dostat dvojími způsoby, buď špatným svarem, ale to se všechno tlakovalo a rentgenovalo, to by nemělo, nebo špatnou spojkou, že vám se dostává spodní voda pod tuto spojku. Proto tam slouží tady tento monitorovací systém, aby se to dalo co nejdříve identifikovat a opravit.
2: Ta realizace byla v něčem náročná, něčem specifická.
3: Čili to je 11,6 km potrubí děleno dvoumi, čili cca 6 km trasy, protože vedou dvě trubky ve výkupu. Je to tím, že to děláte za plného provozu ve městě. U hlavní silnice odstávky obyvatel musí být co nejkratší, čili je to tady těmito všemi aspekty ovlivňováno. Místní potok se to muselo přemostit tady z tohoto předizolovaného potrubí a potom se udělalo nad tím, jak já říkám, ozdobný květináč největší ve městě. To se dělá tak, že se udělal vertikální kompenzátor z předizolovaného potrubí, který nám vyšel z hloubky cca 2,5 metru na tu úroveň terénu. Potom to šlo po úrovni terénu a zase zpátky dolů, aby jsme toto potrubí narovnali a na tom se vybudoval tento velký květináč.

0: Rekrúci, richtujte se, už je vám čas.
1: Rekrúci, rekrúci, už je vám čas. Už prišla kartečka na rukovac. Prišli, prišli, kone vrané.

0: Rozputníku účinkovali
1: Ivana Kováčová,
0: Marián Biskup,
1: Renáta Riníková
0: a Juraj Hrčka.
1: Autorsky spolupracovali Tomáš Repčiak,
0: Tereza Oľhová,
1: Martina Sľúková,
0: Jakub Šuták
1: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizoval Peter Gazarek.
1: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
0: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska
1: v roku 2019.